0: motornega vozila promet oviran med Pernico in Dragočovo proti Mariboru. 6:03.
1: Jutro na prvem.